Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Dnes vám ponúkneme diela hlavne z amerického a anglického prostredia. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Začíname symfonickým orchestrom BBC s dirigentom Elimom Khánom. Na úvod si v ich podaní vypočujeme predohru k hudbe k ohňostroju D-dur Georga Friedricha Händla v úprave Charlesa McCressa. Záznam je z júla 2024 a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
1: Na relácii spolupracoval majster zvuku Miloš Krmíček.